0: We will sing one bhajan from Swami Brahmananji.
1: Zaspívame si bhajan od Swami Brahmananjiho.
0: And it says, I have met this divine master in many lives, but I didn't recognize him.
1: A říká se v něm, že potkal jsem mistra v mnoha životech, ale nepoznal jsem ho.
0: I was going from birth to birth.
1: Potácel jsem se od zrození ke zrození.
0: But now finally my Gurudev, my Lord has called me with the sound of soham.
1: Ale teď konečně mě můj Gurudev zavolal, povolal pomocí soham.
0: And Mahaprabhuji accepted me in his divine kingdom.
1: A Mahaprabhuji mě přijal do svého božského království.
0: And Brahmananji says that now I have become one with him.
1: A Brahmananji říká, teď jsem se s ním spojil v jedno.
0: I realized the Atma.
1: A uvědomil jsem si, že Atma.
0: I became Jivan Mukta, the liberated soul.
1: Stal jsem se Jivan Mukta, osvobozenou duší.
0: And I will not be born again.
1: A už se nemusím zrodit.
0: This everything is the Guru Kripa.
1: A tohle všechno je Guru Kripa.
0: Sridipnarayam Bhagavan.

0: And Yamunaji already talked, but Tyag was trying to escape, so.
1: Yamuna už mluvila, ale Tyag se tady snaží nám utíct.
0: It's the last opportunity to make you talk, you know. Then I see you next year.
1: Ale nevyhne se tomu, bude nám něco říkat.
0: Coming. But you are like a lion, you don't need a mic.
1: Hariom. Hariom. Avatar Purimu Hariom Swami Hariom Shem.
2: So my name is Tyag Puri. Originally I'm Hungarian and I immigrated to Australia 18 years ago to Yamuna.
1: Jmenuji se Tyag Puri, jsem pocházím z Maďarska, ale před 18 years, před 18 lety jsem se odstěhoval do Austrálie.
2: And I would like to share one nice story.
1: A chtěl bych se s vámi podělit o jeden pěkný příběh.
2: So when I was in India.
1: A když jsem byl v Indii.
2: 1996, one year in Jordan.
1: V roce 1996, jeden rok v Jordanu.
2: And this time I had no yoga name.
1: Tehdy jsem ještě neměl jogové jméno.
2: And I don't understand why so important it is.
1: A jak jsem ještě nechápal, proč je to důležité.
2: When Swamiji wrote one letter to Bhaktas, because Swamiji coming going in Jordan.
1: V tom Jordanu Swamiji přicházel, odcházel a jednou napsal dopis Bhaktům.
2: Mainly Holy Guruji was there.
1: A Holy Guruji tam také byl.
2: And one time Swamiji wrote one letter to Bhaktas and everyone, dear Yogesh, dear Niranjan, dear this, and at the end my official name, Tibor, at the end.
1: A v tom dopise Swamiji vypsal v tom oslovení všechna jména všech těch baktů, co tam byli. A na konci té řady uvedl moje jméno, civilní jméno Tibor.
2: And you know, if you go somewhere one year, you want to be fit in the community.
1: A víte, když někde jste celý rok, tak tam chcete zapadnout.
2: However, I don't like something I don't feel deeply or not ready something.
1: Ale na druhé

0: druhou stranu zas nemám nebo nechci přibírat věci, které necítím vevnitř.
1: So many people said you are 8 years old Bhakta, you have to do it and this and this and this, but I don't really was ready, was not feel ready.
0: A spousta lidí mi říkalo, tak podívej, ty už jsi 8 let Bhaktou, tak musíš mít jméno, to přece nejde, ale já jsem to vevnitř necítil pořád.
1: Not necessary, I am Atma and that's it, and what for, one more label, I have one name, enough.
0: Konec konců jsem stejně Atma, jedno jméno už mám, tak co, to stačí.
1: And however, everybody has yoga name and maybe I am wrong, so maybe I have to rethink this topic.
0: Ale možná tak každý to jogové jméno má, tak možná bych to měl přehodnotit.
1: And then somebody said this, another person said that. One explanation was very nice. I would like to share you.
0: A každý mi říkal něco, někdo říkal to, někdo říkal tamto, a pak se mi dostalo vysvětlení, které teď vám vysvětlím.
1: So imagine one big cupola.
0: Představte si velkou kupoli.

0: श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Shri Alakpurji Siddhapit Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhidhavad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Guru Evovi, Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayanam všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, to v nás.
2: Dělal jsem čapáty v kuchyni.
3: And it's completely my intellect is tick.
2: Ale měl jsem vypnuto intelekt.
3: And somebody said you was like a foolish one just laughing and just made chapati.
2: A někdo mi pak říkal, ty jsi vypadal trošku jako blázen, tak se pořád smál a jenom zas tam jako válel ty čapáty.
3: Intellect can't understand what happened.
2: A ten intelekt to prostě nepobíral, co se stalo.
3: So for me was a great proof of telepathy.
2: A pro mě to byl takový důkaz toho, že telepatie funguje.
3: And then of course when Guruji arrived, thank you very much and this and this.
2: A když Guruji pak přijel, tak samozřejmě jsem mu poděkoval.
3: And when arrived to Budapest after one year.
2: A když po roce přijel do Budapešti.
3: I visited Maduji.
2: Když jsem přijel do Budapešti, navštívil jsem Maduji.
3: And Madhu has a letter when I wrote.
2: A Madhu měla ten dopis, který jsem jí napsal tehdy.
3: So the stamp is there, the documentation is complete, the proof.
2: A měl to známku a všechny insignie, všechny dokumenty.
3: And she told me what happened. It was just Swamiji just was in the 8 Hungarian people, or 6 or 8 couple people, Hungarian.
2: Pak mi říkala, že Swamiji byl s nějakým 6-7 žáky z Maďarska.
3: And this lila was maximum 2 minutes.
2: A že to celé trvalo 2 minuty maximálně.
3: I have to give, tak, done. Next. So, I hope you enjoyed this story. So, glory to Guruji.
2: A doufám, že vás to pobavilo, ten příběh. A sláva de Gurujimu.
3: Siddhartham Bhagwan ki jai. Hari Om.
2: Hari Om.
4: So, how many of you like to walk?
2: Kdo z vás by se rád prošel?
4: Okay, so we get up, we go behind towards Ganga, then back down, then behind Swamiji's house, then we end the walk at the Swargarohini.
2: Takže teďka bychom se prošli, půjdeme ke Gange, potom dolů, podél Swamijiho domečku zase zpátky nahoru a potkáme se tady za kuchyní.
4: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahin.

0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
1: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme a někdy se to stane, dokonce když řídíme auto.
0: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping. You are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomně, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si

0: už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
1: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
0: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
1: How many of us are truly aware of what is happening around us?
0: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
1: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
0: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
1: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
0: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
1: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
0: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
1: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah, yeah.
0: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
1: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
0: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
1: If we are studying, our focus on the studying.
0: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
1: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
0: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu, ani tady, ani nikde jinde.
1: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
0: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
1: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
0: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
1: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
0: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
1: You know what's the easiest technique to fall asleep?
0: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
1: Do meditation and mala.
0: Začít meditovat s málou.
1: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
0: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
1: Why? Because that is sometime, that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
0: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
1: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
0: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
1: Awareness towards the certain thing that we are doing.
0: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
1: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
0: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
1: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
0: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
1: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
0: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
1: Doesn't matter what.
0: Ať už je to cokoliv.
1: Because without bhava, that seva is incomplete.
0: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
1: Without the devotion,
0: bez oddanosti,
1: the bhakti, the sadhana is incomplete.
0: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
1: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
0: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
1: Because this mind is the one who is restless, not the body.
0: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
1: The atma is always in peace.
0: Atma je vždy v míru.
1: But the mind makes it restless.
0: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
1: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
0: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
1: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
0: Už celá sobota uplynula.
1: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
0: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
1: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
0: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, a já řeknu dobrá.
1: That's why I like less of planning and just going with the flow.
0: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
1: Because plans never work.
0: Protože ty plány nikdy nefungují.
1: I tried that a lot.
0: Zkusil jsem to hodně.
1: Planning trips, planning this, planning that.
0: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
1: And if things don't go according to plan, then.
0: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
1: Disappointment.
0: Pak přišlo zklamání.
1: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
0: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
1: But me personally, I go day by day.
0: Ale já osobně to beru den za dnem.
1: Because this is not permanent.
0: Protože tohle není trvalé.
1: Nothing is.
0: Nic není trvalé.
1: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
0: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
1: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
0: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
1: When do you all see each other?
0: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
1: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is trilki, is jadan, it's gurudev.
0: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš gurudev.
1: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
0: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
1: And that's why unity is very important.
0: Proto jednota je velmi důležitá.
1: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
0: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
1: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
0: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
1: That's why being united and sticking together is really useful.
0: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
1: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
0: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
1: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
0: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady, každý den se scházeli, mluvili spolu.

0: school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
1: A i když se, když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Volt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference with between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam čtyři.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
1: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená, miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much, as much as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně, jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
1: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
0: We accept ourselves and then we accept others.
1: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
0: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
1: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
0: Why is it said ahimsa parmo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
1: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
0: Now this time is still very

0: Very good.
1: A v této době je to ještě dobré.
0: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
1: když Gurudev říká jiva jiva bakshate,
0: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
1: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
0: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
1: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
0: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
1: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
0: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
1: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
0: And then what did Lord Krishna say?
1: A co říká pán Krishna?
0: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sajatmanam sajameham. When dharma is affected.
1: Říká, že když je dharma ohrožena.
0: When dharma needs protection.
1: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
0: When dharma turns into adharma.
1: Když se dharma mění v adharmu.
0: Then I shall incarnate.
1: Tak potom se inkarnuje.
0: But who protects the dharma?
1: Ale kdo ochraňuje dharmu?
0: Us.
1: My.
0: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
1: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
0: But if we all are adharmis, then what will happen?
1: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
0: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as?
1: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako?
0: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
1: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
0: You know what's a darbar?
1: Víte, co je to darbar?
0: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
1: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
0: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
1: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
0: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Ram darbar.
1: A tak v Ayodhi měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
0: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsme mluvili ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Ne moc.
0: For personal time there is no personal time.
1: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
0: Even now innerly doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
1: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
0: Because our life is for all the people.
1: Protože jeho život je pro druhé.
0: That's how life is.
1: Tak takový by měl být život.
0: So in the Rama darbar every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
1: A proto do toho Ram darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřebovat rozhodnout.
0: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
1: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
0: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
1: Lakšman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká: Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
0: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
1: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal: ne, ještě tu někdo je.
0: Go check properly.
1: Jdi a pořádně to zkontroluj.
0: Lakšman goes outside and he sees a dog.
1: A Lakšman vyjde ven a vidí tam psa.
0: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
1: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
0: Did you come to see Bhagwan Ram?
1: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
0: Yes.
1: Ano.
0: Please come, he's waiting for you.
1: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
0: He goes inside and he bows down.
1: A on vejde, pokloní se.
0: Now don't ask me how the dogs talk at that time.
1: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
0: But at that time humans were huge, so anything is possible.
1: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
0: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
1: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
0: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
1: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
0: You see how good we are.
1: Víte, jak na tom jsme dobře.
0: But you can learn something from Shivji's family.
1: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
0: What is the mode of transport for Ganeshji?
1: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
0: Mouse.
1: Myška, myš.
0: What does Shivji have around his neck?
1: A co má Shivji kolem svého krku?
0: Snake.
1: Hada.
0: Snake likes mouse.
1: A had si pochutnává na myši.
0: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
1: Protože hadi loví hlavně myši.
0: Then what is the mode of transport of Kartikeya, the brother of Ganesh?
1: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
0: Peacock.
1: Na pávovi.
0: Peacock likes snakes.
1: A pávy jedí rádi, jedí hady.
0: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so.
1: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
0: Then what is the mode of transport of Mata?
1: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
0: Tiger, lion.
1: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
0: That one eats peacocks.
1: No a ten si rád pochutná na pávovi.
0: And the mode of transport of Shivji?
1: A na čem jezdí Shivji?
0: Nandi.
1: Na Nandim.
0: Also can be eaten by lion easily.
1: A i toho býka si uloví ten lev.
0: But still they all live in that same space together without harming each other.
1: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
0: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
1: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
0: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devatas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
1: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
0: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
1: To znamená Bůh všech bohů.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because in every family there is one or two being worshipped.
1: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
0: Vishnuji, Lakshmiji, two.
1: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
0: Then you have Indra Bhagavan.
1: A máme Bhagavana Indru.
0: Then you have Agni, fire.
1: A Agniho, oheň.
0: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
1: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
0: But in Shivji's family, look.
1: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
0: Shivji is worshipped.
1: Uctíváme Shivu.
0: His wife Parvati is worshipped.
1: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
0: His son Gajananji is worshipped.
1: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
0: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
1: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
0: The nephews Shubh and Labha worshipped.
1: Shubha Bhava, jeho příbuzní jsou také uctíváni.
0: The brother of Ganesh Ji, Kar-

0: Kartike is worshipped.
1: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
0: Even the mode of transport of Shivji Nandi is worshipped.
1: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi je uctíván.
0: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
1: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
0: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
1: A tak se můžeme poučit od Šivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
0: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
1: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Šivova rodina.
0: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
1: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
0: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
1: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
0: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
1: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
0: Justice, my lord.
1: Spravedlnost, pane.
0: What happened?
1: Co se stalo?
0: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
1: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
0: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
1: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
0: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
1: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
0: So I was angry, so I threw the stone. I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
1: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
0: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
1: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
0: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had an animal-human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
1: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, se neschodné zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
0: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
1: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
0: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
1: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
0: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
1: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
0: So suddenly from having nothing, he had everything.
1: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
0: Being the main person, the main priest.
1: Stal se hlavním knězem.
0: Many perks come with that.
1: Mnoho obálek s ním přišlo.
0: He got an elephant, not a pope mobile.
1: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
0: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
1: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
0: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
1: A když dostane se vám dostává víc, než jste čekali, víc než potřebujete, tak co přichází?
0: Pride.
1: Pýcha.
0: Aham, me.
1: Aham, já.
0: Then the ministers and everyone questioned Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
1: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
0: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
1: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
0: They called the dog.
1: A tak si zavolali toho psa.
0: And they asked the dog, why did you give this punishment?
1: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
0: The dog said, Bhagwan, in my previous life, I was the priest of that temple.
1: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
0: And because of this ego boost,
1: a protože mi tak narostlo ego,
0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se sepětým říkal, a takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
0: More than anything is forgiveness.
1: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
0: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
1: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
0: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
1: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
0: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
1: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
0: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
1: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
0: And then see and feel that peace which we get inside.
1: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
0: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
1: Je těžké odpouštět.
0: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
1: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
0: So then the dog forgived that priest.
1: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
0: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
1: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
0: But still that beggar was much happier than being as a priest.
1: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
0: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, fal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
1: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
0: So today we discussed unity.
1: A tak dneska jsme mluvili o jednotě,
0: love,
1: o lásce,
0: forgiveness,
1: o odpouštění
0: and
1: a
0: devotion, surrenderness.
1: O danosti.
0: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadev ki devat devdeshwar mahadev ki shudip narayan bhagwan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagwan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की जय हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु
2: की जय।

0: की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: गुड इवनिंग टुडे ब्यूटिफुल डे ब्यूटिफुल सनशाइन ब्यूटिफुल स्नो एंड ऑल्सो द नाइस रेन एंड ब्यूटिफुल गुड एयर एंड वेरी पीसफुल व्हाट डू यू विन यू मोर ब्यूटिफुल।
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť, všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life around the whole world
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: and also many different kinds of yoga
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: many they are different guru and the gurus their ashrams their centers all they are great today I had one conference and many different techniques and good different Yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ášramy a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách a je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner,
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: and it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the this
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: with the drink,
1: A nápojů?
0: milk,
1: Mléko,
0: juice,
1: džus,
0: and water,
1: vodu
0: etc.
1: a tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal How nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that. They are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: A podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they let their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with. It will be very nice and we have to bring this, that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya Yogu.
0: And someone who they learn yogas, who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there are some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: To je pak jiné.
0: So we should also respect and help them all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: 2leté, 3leté.
0: 5 years.
1: 5leté.
0: 10 years.
1: 10leté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas, Dvapar Yugas, Treta Yugas, Kali Yugas.
1: Treta Yugi, Kali Yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple.
1: A ta parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
0: the colors and big. How it did roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem.
0: In your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone.
1: A když někomu řekneme.
0: Now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you guru mantras more because your guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice.
1: Bychom měli cvičit.
0: And we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: or singer,
1: nebo zpěvák,
0: etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostateční.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That is, oh God, this person is eating too much.
1: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy.
1: A když jsme šťastní.
0: We said. We have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors. And this they are, they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors. Surgeons,
1: takže lékaři, chirurgové,
0: they are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said,
1: náš Holy Guruji řekl,
0: the doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out. They can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there,
1: protože dokud je tam ještě tělo,
0: there are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes. In the, this way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě
0: možnosti. Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are life.
1: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from my side.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctor, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my soul leave the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes.
1: A po pár minutách.
0: He's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: A také jeden lékař.
0: And he's in, you know, on New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many, many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked many, someone who was died and again came in body in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons name, which countries, how old, What happened? Everything he's giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is it in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up. And fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před 2 lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki ashram.
1: Tak tady v ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light, so the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said this died. This.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we were walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter, summer. And then I said, may some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba.
0: Or he's died.
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flies.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: Birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house. As our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak se.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul, because there's nothing, and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak Ayurveda, tak západní medicína. Nic proti ním.
0: So there are many many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga.
1: A proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol jog.
0: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady jste.
0: You have also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A to jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many. It's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayama.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bee.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nektar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energii.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called Brahmari.
1: Takže říká se tomu Brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
0: Now this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the Brahmari,
1: ten zvuk,
0: pranayam.
1: K pranámě Brahmari.
0: There are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers můžeme goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here, then there are two sound.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little, not very in the ear.
1: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
0: So we feel on your eye, near in our ears.
1: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
0: So there are two sound.
1: Takže jsou dva zvuky.
0: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
1: Tak jeden je takový jemný.
0: But still you are hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles.
1: Nails
0: very big and very nice red or yellow rang.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvy.
0: So the men have so long nails in color.
1: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy ty jsou.
0: So they have nice cut it and nails.
1: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli byste dát.
0: Don't put so much nails, otherwise
1: manželu.
0: You can harms little bit your sound in the ear.
1: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšel jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samou. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: To je krásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is white and half hair is black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire.
1: A dokud máte touhy, přání.
0: You can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much, of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your is economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like that.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Protože kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.

0: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
1: it's not good.
0: Tak to není dobré.
1: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
0: Ten nejlepší makeup je.
1: There is little alcohol.
0: Jo, i v tom nejlepším makeupu je trošku alkoholu.
1: Maybe very fine quality alcohol.
0: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
1: And that will dry skin.
0: Ale stejně vysušuje pokožku.
1: Then you have to put again cream.
0: A tak znovu musíte si mazat krém.
1: Then again it will dry.
0: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
1: So you become dependent.
0: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
1: I tell you my own experience.
0: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
1: When I came to Europe.
0: Když jsem přijel do Evropy.
1: And people used to give me nice cream.
0: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
1: So put the cream on the skin and on hands.
0: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
1: On my foot.
0: A na chodidla.
1: After 1 month,
0: a po měsíci,
1: I couldn't refuse.
0: Jsem nemohl odmítat.
1: Myself.
0: Sám už jsem nemohl
1: I couldn't
0: odmítat.
1: Sleep without putting cream on my foot sole.
0: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
1: Years and years.
0: Trvalo to roky.
1: I said no, I don't want this.
0: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
1: I don't want.
0: Tak to nechci.
1: So I went to sleep.
0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
1: Little water on the foot soles.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again dried.
0: A znovu byla vyschla, vysušena.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo veliké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so I was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days, I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody gave this Diet Coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the Diet Coke.
0: K posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhujimu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sezamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oils.
0: Různé druhy olejů.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudena lisovaný.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is
0: tak nejlepší je
1: to save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange oil
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Svečken oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside, blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Are you all my girls, boys? Good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně make-upu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation.
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému,
1: our skin can't breathe properly.
0: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
1: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
0: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
1: It is not true.
0: Ale není to pravda.
1: It's blocking.
0: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
1: so,
0: blokují.
1: Clean nicely.
0: Čili hezky se umejte.
1: If it is possible with natural soap.
0: Pokud můžete, tak při nějakým přírodním
1: mýdlem. Neem soap.
0: Třeba nýmový.
1: And then take little sesame oil.
0: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
0: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
1: He doesn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy?
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné?
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puriji nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým
1: cholesterolem. There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeuts.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými lékaři.
1: I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct,
1: we should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: potřebujeme.
1: We need otherwise body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar.
0: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when
0: si
1: you don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter.
0: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
1: Then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit tak.
1: That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So this depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.
1: And we have in Yoga and Life hundreds of teachers.
0: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně makeupu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: you will
0: cvičit.
1: Use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup.
0: A místo toho, abyste se malovali.
1: You will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
0: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo dva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise one is doing only to become young and this and that, what is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You
1: know? When you do matsyasana.
0: Když například cvičíte matsyasánu,
1: then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck,
0: když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také
1: when
0: má účinek na
1: we bend forward, the blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many, many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 months left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: And pranayams.
0: A pranayam.
1: So, always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Janis has brought organic brown sugar.
0: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talíře.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: And the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: Čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vídně.
1: And I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vapu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: Já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put 1 spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem 1 lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So, brown sugar, there must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gůl.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And 1 tablespoon ghee.
0: A 1 čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes 2 teaspoon sugar is healthy.
0: 1 lžíce ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometime is okay.
0: Někdy je to v pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím, jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní, dobrou stranu.
1: Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potraviny.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiní.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of your music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing
0: a.
1: That I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water wash nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat milks, goat and buffaloes and cows meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a maya of the God.
0: Jaká je to Boží mája?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved the cows, they loved the goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte?
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
1: But
0: přestali.
1: We can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day,
0: ale když budete cvičit každý den,
1: that will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: A abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs.
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psi tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat?
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ramnavami is also like a Christmas.
0: A Ramnavami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Satobar tehvar and every seven days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý
1: and
0: den
1: whole
0: je.
1: Week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Vip.
0: Bude to ve Vipu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice, begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So, see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: Then wish all the best and much love to the whole family.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all
0: celé
1: friends,
0: rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is a very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: And stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: One month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

0: Respected Pranam to our beloved Gurudev, Mahamandaleshwar Paramahanswami Maheshwarananji.
1: Uctivé pranám i našim dvou sanyasinům tady v čele, Mahamandaleshwarům, Avatar Purijimu a Vivek Purijimu.
0: Respected pranams to both our Mahamandaleshwars present here, to Avatar Purji and Vivek Purji.
1: Pranám i ostatním svámím tady v sále a vám, sestry a bratři, tady v Jadanu, ve Střílkách, v Mahaprabhudýpášramu a také u vás u obrazovek.
0: Our pranams to all other sannyasis present here and to all guru brothers and sisters who are sitting here or watching through the webcast.
1: Sešli jsme se ve Střílkách na guru podnimový týden, který slibuje velké oslavy toho nejsvětějšího svátku, který v Józe máme.
0: We came together for celebration of Guru Purnima week here in Sri Lanka and we are looking forward to, for this celebration.
1: Budeme mít tři příležitosti vlastně oslavy Guru Purnimy během tohoto pobytu.
0: We will have three chances to celebrate Guru Purnima during this stay.
1: A zároveň si užít Mahamandaleshwara Vivek Purijiho, jeho excelentní přístup k asanovému cvičení.
0: At the same time we can enjoy the presence of Mahamandaleshwar Swami Vivek Purji, whose especially asanas practice is very inspiring.
1: Doufám, že jste přijeli natěšení na tuto svatou příležitost. A věřím spolu s organizátory Mahaprabhudýpášramu, že nebudete zklamáni.
0: I hope that you arrived here very much looking forward to this occasion and I believe that you won't be disappointed.
1: S programem vás seznámíme až během času, nebudeme zdržovat ten Guru Purnimový večer a jenom bychom předali za vás ten výraz lásky a oddanosti našim Mahamandaleshwarům formou květinového daru.
0: We would not delay the Guru Purnima evening with more information regarding the program and in the name of all of you, in the name of all of us, we just give this flower greetings to our Mahamandaleshwars.
1: Užijte si, opravdu vám přeji z celého srdce tento krásný týden. Hari Om.
0: I wish you from the bottom of my heart that you enjoy this week very much.
2: Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma sarva bhutatma tasmai shri guruve namaha. Salutations to the cosmic self.
0: Uctivé pozdravy kosmickému já.
2: Salutations to Srila Purji Siddhipeetha Parampara.
0: Pozdravy Shri Alakh Purji Parampara.
2: My dhanvat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Purji.
0: Největší pranám našemu mistrovi Shri Vishwagurujimu.
2: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Vivek Purji Maharaj.
0: Namo Narayana to Swami Mahamandaleshwar Swami Vivek Purji.
2: Om Namo Narayana to all the sannyasis present here.
0: A také všem sannyasinům, kteří jsou tady.
2: Hari Om and good evening to all of you who are present in this hall.
0: Dobrý večer vám všem, kteří jste přítomní tady v hale.
2: And many blessings from Gurudev and much love from Strilki to all of you who are watching through Swamiji TV.
0: Mnoho požehnání od Gurudeva a mnoho lásky vám všem odsud ze Stříle, kteří se díváte skrze Swamiji TV.
2: I see many of you came now, so welcome to your home.
0: Vidím, že mnozí z vás přijeli právě teď nebo dnes, a tak vítejte ve vašem domově.
2: And let's enjoy celebrating the beautiful occasion of Guru Purnima.
0: Užijme si co nejvíce slavení tohoto nádherného svátku Guru Purnimy.
2: Originally the Guru Purnima is coming in few days and we will celebrate it in an Om Ashram with Gurudev.
0: Podle data sice ta pravá oslava bude za pár dní v Jadanu, tam budeme slavit s Gurudevem.
2: But when Ramji went for exile,
0: ale když Bůh Ráma odešel do exilu,
2: then his brother Bharat, he asked, oh brother, now you're going, so how will we represent that you are still sitting on the Gadi, that you are still the king?
0: Tak jeho bratr Bharat se ho ptal, o bratře, teď když odcházíte, jak budete reprezentován tady na královském trůnu?
2: He said, then you become the king.
0: Ramaji odpověděl, tak ty se staneš králem.
2: Bharatji said, nahi Bhagavan, you are the king, you are always going to be, and you are the Maryada Purushottam, the one who lives with dignity, the one who lives in dharma.
0: Nikoliv, bratře, to není možné. Jste to vy, kdo jste a vždy budete králem, a vy jste Maryada Purushottam, ten, kdo je vtělením těch pravých principů dharmy.
2: So it doesn't matter if the padukas are worn once.
0: I když ty posvátné střevíce jsou nošeny pouze jednou jedinkrát,
2: or if it's worn 100 times,
0: nebo 100krát,
2: the paduka is always going to be the paduka.
0: Ty posvátné střevíce, které nosil Gurudev, vždycky zůstanou posvátné.
2: Because the great gurus walked in those padukas.
0: Jsou symbolem velkých gurů, kteří je používali.
2: And the energy flows from the ground through upwards.
0: A energie proudí ze země skrze ně vzhůru.
2: That's why we wear wooden shoes.
0: Proto správně nosíme dřevěné boty.
2: Because padukas is one thing which is made out of wood and wood does not hold the energies back.
0: Ty střevíce jsou správně vyrobeny ze dřeva, které nějakým žádným způsobem nebrzdí energii, aby stoupala ze země vzhůru.
2: It lets the energy flow directly through and throughout.
0: Nechá to tu energii proudit skrze nahoru.
2: And even you can see how preciously Gurudev keeps the dust particles from Mahaprabhuji's lotus feet.
0: A měli byste vědět, jak s jakým pocitem úcty Vishwaguruji drží prachové částice, které má ze střevíců Shri Mahaprabhujiho.
2: One day Gurudev, Holy Guruji was cleaning the shoes of Mahaprabhuji.
0: Jednou dávno Holy Guruji utíral nebo čistil střevíce Mahaprabhujiho.
2: And he took that dust from the shoes to keep for himself.
0: A vzal si nějaký ten prach pro sebe.
2: Why? Because any place, any soil where the holy lotus feet have touched, that soil automatically becomes blessed and becomes holy.
0: Proč? Protože jakékoliv místo, kde se dotknou střevíce Gurudeva, se okamžitě stává posvátné.
2: Alakpurji's cave, Devpurji's cave, they're all caves.
0: Alakpurjiho jeskyně nebo Devpurjiho, to jsou jeskyně.
2: In that caves, when we are not around, God knows what's happening.
0: A když tam nejsme okolo, kdo ví, co se tam odehrává?
2: You never know who is staying with which energy, with which intentions.
0: Nevíte, kdo si tam zrovna zbuduje bivak, s jakými záměry, s jakou energií.
2: But still for us, that is a holy cave.
0: Ale pro nás je to svatá jeskyně.
2: Why?
0: Proč?
2: Guru charano me ada sat tirata hai wo veda purano me gate hai. So in the lotus feet of the master, in the lotus feet of Gurudev, all the pilgrimages are residing.
0: V lotosových nohách Gurudeva všechna posvátná místa jsou ukryta. There's no need

0: to go to any other pilgrimages.
1: Není zapotřebí chodit na jiná poutní místa.
0: And in the same way as the soil becomes blessed and this whole Strelky ashram is blessed by Gurudev's energy.
1: A stejným způsobem jako ta půda je požehnána a tady celý ashram ve Střílkách je požehnán Gurudevem.
0: In the same way the Padukas are blessed because he has walked on it.
1: Stejným způsobem také Swamijiho pantofle jsou požehnány, protože on je nosil.
0: This is, I think, Guruji's padukas, no? Mahaprabhuji's padukas. You have it in the Katu hall.
1: V Katu máme Mahaprabhuji's paduky.
0: So we've got
1: it there. Tady ve Střílkách.
0: So today you are all blessed that you can have darshan with it because every time it's closed in a sealed box.
1: A tak máte velké štěstí, že můžete mít darshan v odkryté podobě, protože normálně jsou vždycky zakryté.
0: And that divine light of Mahaprabhuji, which flowed through Holy Guruji and then Gurudev.
1: A to se týká i toho svatého světla, které procházelo skrze Holy Gurujiho a pak Vishvagurujiho.
0: And Purnima is the full moon.
1: Purnima znamená úplněk.
0: And for us every day is a Guru Purnima, for us every day is a Diwali, for us every day is a celebration.
1: Pro nás každý den je Guru Purnima, každý den je Diwali, každý den je oslava.
0: Because we don't just remember the master this one day.
1: Protože my nejsme ti, kdo by pamatovali na mistra pouze v tento jediný den.
0: But we live with that master, with that Guru Tattva inside of our hearts day and night all the time.
1: My žijeme s mistrem, s tou guru tatvou v našem srdci celý den a celou noc.
0: That energy which is within each and every one of our hearts.
1: To je ta energie, která je v srdcích každého z nás.
0: Before it was Amavasya, no moon in our hearts.
1: Dříve v našem srdci byla Amavasya, prázdný měsíc.
0: And then Gurudev lit that flame and that flame turned into a beautiful full moon.
1: A pak Gurudev zapálil v našich srdcích to světlo a naše srdce se proměnilo v úplněk, v plný měsíc.
0: And this is a day where we remember the guru because sometimes we forget to remember him.
1: A tak to je ten den, kdy na gurua intenzivně vzpomínáme, protože někdy jsme třeba zapomněli.
0: As I previously mentioned, we remember guru or god when something is messed up.
1: Jak už jsem několikrát zmiňoval, nejčastěji myslíme na mistra nebo na Boha tehdy, když máme problémy.
0: And we go, oh Gurudev, oh God, please help me.
1: A tehdy se modlíme, o mistře, o Bože, prosím, pomoz mi.
0: And we have a whole long monologue with them.
1: A máme dlouhý seznam, co potřebujeme.
0: But when everything is all right, we go, thank you, Gurudev, for everything, see you tomorrow.
1: Ale když je všechno v pořádku, tak to zkrátíme na díky Gurudeve za všechno, uvidíme se zítra.
0: Guru Purnima is also known as Vyasa Purnima.
1: Guru Purnima je také známá jako Vyasa Purnima.
0: Because it is when Veda Vyasa Bhagavan was remembered and started being worshipped as a guru.
1: Protože to je den, kdy Bhagavan Vyasa, Vedvyasa, začal být uctíván.
0: Without Veda Vyasa, we wouldn't have the Vedas, the Puranas, everything he wrote, the Ramayana, Mahabharata.
1: Bez Maharishiho Vyasy bychom neměli Vedy, Purány, Mahabharatu, Ramayanu a tak dále.
0: And without that, Sanatan Dharma would be incomplete. We wouldn't know the depth of the Sanatan Dharma.
1: A bez těch spisů by Sanatan Dharma nebyla kompletní. Nechápali bychom její hloubku.
0: And since that day, Guru Purnima is celebrated in this Ashadam month.
1: A od té doby je Guru Purnima oslavována v tomto měsíci Ashada.
0: And that's when we remember what Gurudev has done for us.
1: A tehdy si vzpomeneme, co všechno Gurudev pro nás udělal.
0: Then we remember that darkness which was within ourselves, which turned into the light after meeting Gurudev.
1: A vzpomeneme si na tu temnotu, která bývala v našem srdci ještě předtím, než jsme potkali Gurudeva.
0: It's time for us to remember all the bad things that happened and how it changed.
1: Je to pro nás i čas, abychom si vzpomněli na všechno špatné, co se nám přehodilo, nebo co jsme udělali ještě předtím, než on to změnil.
0: By the guidance of Gurudev.
1: Skrze vedení mistrem.
0: By the protection of Gurudev.
1: Skrze jeho ochranu.
0: By him showing us the light.
1: A díky tomu, že nám ukazuje světlo.

0: But by us walking on that path.
1: My ale musíme sami jít po té cestě.
0: For us to remember that we are the ones who stepped foot into that boat.
1: Měli bychom si uvědomit, že my jsme ti, kdo vstoupili na tu loď.
0: And for us to remind ourselves that doesn't matter how rocky that boat goes, we have that faith, we have that trust, and we keep our foot in that boat.
1: A pro nás je to, abychom si připomněli, že ať se ta loďka může na vlnách houpat jakkoliv, pro nás je to zůstat na ní a držet se tam.
0: Because we know that this boat is taking us to the destination where we need to reach.
1: Protože víme, že tato loď nás dopraví do konečné destinace, kam se máme dostat.
0: But we are too stuck with everything that is happening.
1: Často ale jsme příliš zaseknuti s tím, co se odehrává.
0: And then our faith, our devotion, these old things shaken up a bit.
1: A potom naše víra, důvěra jsou otřeseny.
0: But then we remember again the darkness which we had and the light which we have now.
1: A tehdy si znovu vzpomeneme na tu temnotu, která byla předtím a světlo, které máme teď.
0: So it's a day to remember Gurudev.
1: Takže je to den, kdy vzpomínáme na mistra.
0: It's a day to think about everything.
1: Je to den rozjímání.
0: And to receive that kripa and that mercy and that guidance of Gurudev, which we are always longing for.
1: Den, kdy přijímáme milost mistrovu a jeho vedení, všechno to, po čem toužíme.
0: Because Gurudev is the living embodiment of kindness, of love, of compassion.
1: Náš mistr je vtělením lásky, laskavosti a soucitu.
0: Is he awake? Sleeping. Tick. Okay. Tomorrow maybe.
2: I will send a message.
0: We are celebrating Guru Purnima Satsang, so.
2: Okay.
0: Take. So that is for us to just remind ourselves.
1: A tak ten svátek je pro nás, abychom si to připomněli.
0: And that's why we come here to Strelky.
1: Proto jsme přijeli sem do Střílek.
0: Because this feels like home.
1: Protože tady se cítíme doma.
0: We know that in this closed boundaries we are safe.
1: Víme, že tady uvnitř té naší zdi jsme v bezpečí.
0: In the Hanuman Chalisa, what do we sing? Bhuta preta nikata nahi aave, jaha Mahavir ka naam sunaave. So in the same way for us, bhuta preta, no negative energies, no any ghosts, no anything can affect us if we are in the protection and the guidance of the master in the ashram.
1: V Hanuman Chalise se zpívá, tam, kde se opakuje jméno Rámy, nemohou přijít žádní duchové. A zrovna tak my, když jsme v ášramu, tak na nás nemůžou negativní energie.
0: And we have already two divine souls living in the Swargarohini from today onwards.
1: A teď už tady máme dvě posvěcené duše, které odpočívají na našem Swargarohini.
0: So, it's a beautiful place.
1: Je to skvělé místo.
0: You have everything in this ashram.
1: Máte tady úplně všechno.
0: Every tree, every branch, every leaf, every grass tells a story of what this ashram has gone through, what development Gurudev has done, not for himself, but for us.
1: Každý strom, každá větev, každé stéblo trávy tady vypovídá příběh o tom, co všechno pro nás Gurudev udělal v tomto ashramu.
0: We look at the placement of every object around the ashram, you will see how meticulously Gurudev has placed things in their respective places.
1: Když si povšimnete mnoha různých předmětů tady v ášramu, kde jsou, jak jsou, uvědomíte si, jak Gurudev vědomně každý umístil, vše má svůj smysl.
0: Because he is gyani and we are agyani jivas.
1: Protože on je tím, kdo zří pravdu, on má poznání, zatímco my ne.
0: Tujhme mujhme bas ek farak, tum Narayan aur hame nar. That means between you and me there's only one difference, that you are Narayan, you are God Supreme Himself, and I am nar, which means I am a human being.
1: Jako zpíváme v bhajanu, a mezi tebou a mnou je pouze ten rozdíl, že ty jsi Bůh a já jsem člověk.
0: And where Ramakrishna se kaun bade? So Gurudev himself is the living embodiment. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha. Brahma, Vishnu and Mahesh, all three of them reside in Gurudev.
1: Nebo jako máme v naší modlitbě, kde říkáme, i Rama a Krishna měli svého gurua. V guruovi je totiž Brahma, Vishnu i Mahesh.
0: So we will start the evening with doing Paduka Pujan.
1: Tak začneme večer s pujou těch posvátných střevíců.
0: I request Mahamandalishwar Vivekpurji and all the sannyasis to come and join me.
1: Požádal bych Vivekpurjiho a všechny sannyasiny, aby se ke mně přidali.
0: And after that you all will come, have darshan, touch the padukas and then sit and we'll have bhajans and then we will continue talking.
1: A až ten obřad dokončíme, tak všichni můžete přijít na darshan těch střevíců a pak se zase posaďte a mezi tím budeme mít bhajany.

0: jai. Shri Swami Madhavananda Ji Bhagwan ki jai. Shri Satguru Dev ki jai.
1: Now I would like to request Mahamandalesh Swami Vivekpurji Maharaj to a little bit speak.
2: Teď bych rád poprosil Mahamandaleshvara Swamiho Vivekpurijiho o jeho slova.
3: Sridipnam Bhagwan Ki Jai. Hari Om, dear brothers and sisters.
2: Hari Om, milí bratři a sestry.
3: Pranam to my Guru Bhais. Pranam to Mahamandaleshwar Swami Avatar Puriji Maharaj.
2: Mé pranam všem guru bratřím a také Mahamandaleshwaru Swamimu Avatar Purijimu.
3: I'm happy that I'm here.
2: Jsem šťastný, že jsem tady.
3: And also we are happy that and luckiest one that we are celebrating the Guru Purnima one week.
2: A my jsme šťastní a požehnaní, že budeme slavit Guru Purnimu celý týden.
3: Guru Purnima for us is the one of the most important festivals.
2: Guru Purnima je pro nás jeden z nejdůležitějších festivalů.
3: We have many festivals. But for us is three festivals very important. Guru Purnima, Mahashivaratri and Diwali.
2: Máme mnoho svátků, které slavíme, ale nejdůležitější jsou pro nás tři: Guru Purnima, Mahashivaratri a Diwali.
3: Why Diwali?
2: Proč
3: Diwali? Because of birthday of Mahaprabhuji.
2: Kvůli narození Shri Mahaprabhujiho.
3: Whole week we will talk about Guru Purnima. Whole week we will talk about Guru Gita.
2: Celý týden budeme mluvit o Guru Purnimě a také o Guru Gitě.
3: And importance of Guru.
2: A významu Gurua.
3: But what is the very important to know? Without Guru, nothing in this world will be possible.
2: Ale co je velmi důležité vědět, že bez Gurua nic v tomto světě není možné.
3: Nowadays many people like and want to talk that we don't need a guru.
2: Dnes je moderní, mnozí lidé říkají, že Gurua nepotřebujeme.
3: And because of that guru, teacher, master is little deleted from our language.
2: A proto v našem jazyce slova guru, učitel, mistr jsou takové trošku vymazaná.
3: And modern language now talk about mentor.
2: A tak moderní jazyk často používá raději slovo mentor.

0: But now even change this to the donator who is donating something. It is disaster.
1: Je to katastrofa. I to slovo mentor nakonec teďka změnili na donátor.
0: And the root of that problem start from Muladhara chakra.
1: Kořen toho problému je v Muladhara chakře.
0: Because in the Muladhara chakra, ego and Svadhisthana chakra, our ego is so great that we think that we don't need the guru.
1: V Muladhara a Svadhisthana chakrách jsou, je to ego tak silné, že si myslíme, že gurua nepotřebujeme.
0: And modern culture talk, you may do and you will learn everything by yourself. Only little scroll and go to the internet.
1: Moderní kultura říká lidem, že se všechno můžete naučit sami. Stačí trošku zaskrolovat na internetu.
0: AI is your new guru.
1: Umělá inteligence je váš nový guru.
0: But that is impossible.
1: Ale to je nemožné.
0: Guru is not person, but guru tattva, element of the guru.
1: To však není možné, protože guru není konkrétní osoba, je to ta guru tattva, ten prvek.
0: Is that a principle when you have aha, I understand now.
1: Je to ten
0: light come to you.
1: Je to ten aha princip, když něco pochopíte, když se vám rozbřeskne.
0: And that is possible only through other person who already walk on that path.
1: A to je možné pouze skrze druhou osobu, která už prošla tu cestu.
0: Because only knowledge and only reading a book is nothing.
1: Protože znalosti jako takové syrové a čtení knih to není nic.
0: Experience.
1: Potřebujeme zkušenost.
0: We need experience from not only one person.
1: A potřebujeme zkušenost nejen od jednoho jediného člověka.
0: But parampara.
1: Ale od linie učitelů.
0: And that is the main principle in ancient tradition.
1: A to je hlavní princip v té původní prastaré tradici Sanatana Dharmy.
0: That is possible to learn something only from guru.
1: Že je možné se naučit pouze od gurua.
0: And that knowledge was accumulate, I will said.
1: To poznání se navyšuje, akumuluje.
0: But accumulate with experience.
1: Ono se zvyšuje spolu se zkušeností.
0: And I will not said change, but always was kal and dash.
1: Neřekl bych změna, je to vždy otázka správného času a místa.
0: According to the place and the time.
1: Podle toho, v jakém čase a na jakém místě se to odehrává.
0: If we just read old scriptures.
1: Budeme-li pouze číst stará skripta, staré spisy?
0: That language is also hard to us.
1: Tak ten prastarý jazyk pro nás bude těžký.
0: But remember lectures of Vishwaguruji.
1: Ale vzpomeňte si na přednášky Vishwagurujiho.
0: He start with the computer.
1: On začal s počítačem.
0: He start to explain through computer.
1: Začal vysvětlovat skrze počítač.
0: And stories from ancient time he adapt and give to us according to time and space.
1: A tak příběhy z těch starých spisů on nám přednesl v té správné formě podle našeho času a místa.
0: I always talk about India and here.
1: Mluvím o Indii a zde
0: especially Rajasthan.
1: O zdejším místě. Mám tím na mysli tedy hlavně Rajasthan.
0: And if you want to lead meditation in Rajasthan, you will not say imagine the nice sunny day and sun is coming to your skin and nice warm atmosphere, every Rajasthani will say, you are crazy. Please give me tree, give me little water, give me little rain. Look to Bollywood movies. Always tree and water and little mist of the water is in the air.
1: A například v Rajasthánu, když byste někomu chtěli začít vysvětlovat meditaci způsobem sluníčko krásně ohřívá vaši pokožku, je příjemně teplo, tak byste určitě nebyli na tom správném místě. Musíte si vzít příklad z Bollywoodu, tam je to vždycky, máte tam strom, jemný deštík, takovou mlhu, to je to pravé.
0: And imagine morning meditation in the Strilky.
1: A představte si ranní meditaci ve Střílkách.
0: See the rain, the water is coming to your skin. Night in the tent.
1: Představte si, že ve Střílkách by vám někdo řekl, krásně prší, teče vám do stanu, budete mokří. Jak byste potom spali?
0: Always call and dash.
1: Takže vždy správný čas a správné místo.
0: Time and space.
1: Čas a místo.
0: And that, for that is important guru.
1: A proto je důležitý guru.
0: For me is one story very important. Why to have a guru?
1: A rád bych řekl jeden příběh, který je pro mě velice důležitý. Proč mít gurua?
0: One guru lived in the forest with the disciples.
1: Jeden guru žil se svými žáky v lese.
0: And with all family, I will say, disciples and guru, in ashram was also lived one cat.
1: A s celou rodinou, a takže kromě těch žáků tam s nima žila taky jedna kočka.
0: And you know how cats behave. During the meditation, during the sitting, cat was just walk around and jump in the one lap and other lap and just.
1: A víte, jak to mají kočky. Ona při té meditaci přeskakovala z jedné náruče do druhé.
0: Disturbing our deep meditation.
1: A yes. Vyrušovala naši hlubokou meditaci.
0: And disciple was not so pleased with this and said to Guruji, Guruji, your cat is disturbing our meditation.
1: A žáci z toho nebyli zrovna nadšení a tak si tak požádali mistra, Guruji, ta vaše kočka, no víte, ona nás vyrušuje.
0: And Guruji said, no problem. Tied the cat before meditation to the tree.
1: A mistr odpověděl, jo, žádný problém, tak před meditací ji přivažte ke stromu.
0: And master was old and he passed away. Cat was old, also passed away.
1: A ten mistr už byl starý a odešel z toho světa. Také ta kočka byla stará a také kočka umřela.
0: And disciple starts to write a book about meditation.
1: A žáci začali psát knihu o meditaci.
0: First sentence. Before start meditation, you must buy a cat.
1: První věta. Než začnete meditaci, musíte koupit kočku.
0: After that, tie the cat to the tree and sit in the position for meditation.
1: Potom přivážete kočku ke stromu a sednete si do meditační pozice.
0: Without guru, a tak very soon everybody will start to buy a cat.
1: A tak bez Gurudeva velmi brzo všichni by začali kupovat kočku.
0: Just remember how many stupid things was between us and Swamiji was also with us. I remember one thing.
1: Představte si, anebo ne představte, vzpomeňte si, kolik hloupých myšlenek bylo mezi námi i v době, kdy tu Swamiji s námi byl.
0: In Zagreb, Croatia.
1: Řeknu vám příklad ze Záhřebu, z Chorvatska.
0: Something

0: Zhruba před 40 lety.
1: Idea was during the meditation you should be without movements.
0: Myšlenka byla při meditaci buďte zcela nehnutí.
1: Okay, that is important.
0: Jo, v pořádku, to je důležité.
1: But next.
0: Ale další.
1: Without movements that only 3 times during the meditation you may swallow your saliva.
0: Ale další bod byl, že aniž byste se teda v té meditaci pohybovali, tak za celou tu dobu meditace můžete maximálně 3x polknout.
1: And you know, meditation was on the saliva. Like on the stomatologist. You start to drooling.
0: A přitom meditace byla na sliny, jako u zubaře.
1: That is the yoga without guru.
0: A tak k tomu vede yoga bez gurua.
1: That is spirituality without guru.
0: To je duchovnost bez gurua.
1: Just went to internet.
0: To je, když někdo jde jenom na internet.
1: Instagram.
0: Na Instagram.
1: Et cetera, and look all this spiritual mystics.
0: A tak dále, a tam si prohlídne ty nejrůznější duchovní mystiky.
1: Without parampara.
0: Kteří nemají duchovní linii.
1: And just be positive observer.
0: Buďte jenom pozitivní pozorovatelé.
1: And you will see so many stupid things.
0: A všimnete si tolika hloupých věcí.
1: And always be in the contact with your Gurudev.
0: Buďte vždy v kontaktu se svým Gurudevem.
1: Be in the heart with your Gurudev.
0: Buďte v srdci se svým Gurudevem.
1: Always put the question.
0: A vždy se ptejte sami sebe.
1: Analyze.
0: Analyzujte.
1: Listen the lecture of your Gurudev.
0: Poslouchejte přednášky svého Gurudeva.
1: And stay on the path.
0: Zůstaňte na cestě.
1: Because you know what Swamiji was talking about difference between guru and kanguru.
0: A víte, co Swamiji říkával o rozdílu mezi guruem a klokanem.
1: And you need to know what is the guru and what is the kanguru.
0: To je slovní hříčka v angličtině, protože klokan se řekne kangaru, kanguru.
1: Kanguru have a very long, strong tail.
0: A klokan má velice silný a dlouhý ocas.
1: Strong muladhara chakra.
0: Tedy silnou muladhara chakru.
1: And jumping from one spot to another spot.
0: A neustále přeskakuje z jednoho místa na druhé.
1: And you know story about digging the water whale.
0: Pamatujete si ten příběh s kopáním studní?
1: If you will dig here and there and then in the end of the life we will have only lot of holes but we will not be whole.
0: Budete-li kopat tady a tamhle a onamhle, tak budete mít jen zahradu plnou děr, ale nebudeme mít úplnost.
1: And because of that we have great luck, bless that we have parampara and that we have a guru.
0: A tak jsme opravdu požehnaní, že máme Gurudeva, máme paramparu.
1: Stay on the one path.
0: Zůstaňte na jedné cestě.
1: Abhyas, abhyas, abhyas. Practice, practice, practice.
0: Cvičte, cvičte, cvičte.
1: And through practice we will change.
0: Ta praxe, to cvičení, to nás změní.
1: But how we will change?
0: Jak nás to změní?
1: You know that story about one man who got a mantra?
0: Znáte ten příběh o jednom muži, který dostal mantru?
1: And become disciple?
0: Stal se žákem?
1: And Guruji asked him, what you think about me?
0: A mistr se ho zeptal, co si myslíš o mně?
1: And that man said, Guruji, you are looking like my bull.
0: A mistře, vypadáte trošku jako můj bík.
1: You know that all disciple was angry.
0: A všichni žáci byli samozřejmě dost nahněvaní.
1: How you can see said that Guruji is looking like a bull.
0: Jak můžeš říct, že mistr vypadá jako bík?
1: And Guruji said, no. He gave me compliment that I am strong.
0: A mistr to zlehčoval. Ne, to je v pořádku. On mi dal kompliment. Znamená to, že jsem silný.
1: Few years later, same question to same man.
0: Za několik let mistr položil témuž žákovi tutéž otázku.
1: And that man said, Guruji, you are very clever.
0: Mistře, vy jste velmi chytrý.
1: You are talking.
0: Tak si
1: and
0: mluvíte.
1: You are living from your talks.
0: Tak si mluvíte a žijete z toho.
1: And disciple also angry. And master said, no. Look. Few years ago I was bull and now I am clever man. That is evolution.
0: A tak ti žáci, ostatní žáci byli opět nahněvaní, co si to dovoluje, ten daný žák. A mistr říkal, ne, to je v pořádku, podívejte, před pár lety říkal, že jsem bík a teď říká, že jsem chytrý. Takže je tam nějaká evoluce.
1: And few years later,
0: a po několika letech
1: Guruji asked, what you think about me?
0: Mistr se opět zeptal, co si o mně myslíš?
1: And that man fold the hands and start to repeat mantra Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Maheshwara.
0: A ten žák sepjal ruce a začal opakovat mantru Guru Brahma Guru Vishnu.
1: And that is evolution.
0: A to je tedy evoluce.
1: That is evolution not of the guru.
0: Nikoliv učitele, mistra.
1: But that is the evolution of disciple, shishya.
0: Je to vývoj evoluce žáka.
1: And that evolution is possible only through our practice.
0: A tento vývoj se odehraje pouze skrze naši praxi, cvičení.
1: If our practice is not so good, and we have many disturbance, not only cat, but who knows what we have in our head.
0: Pokud naše cvičení není moc dobré a máme spoustu překážek, vyrušování, máme v hlavě spoustu dalších věcí, nejenom tu kočku.
1: But Swamiji said to us that Guruji was answer also on one question about my practice is not so good. And Guruji said, no problem.
0: A Vishva Guruji nám říkal příběh Holy Gurujiho, jak se ho někdo ptal, že jeho cvičení není dostatečně dobré.
1: You know Taylor. Yes, I know Taylor. And you know that he's making your shirt.
0: A Guruji odpověděl, znáš Krejčího. Ano, znám Krejčího. A víš, jak to dělá. Prostě posunuje látku pod strojem.
1: He's talking with the people in the shop.
0: Mluví přitom s lidmi v obchodě.
1: Looking what happens on the road.
0: Kouká se, co se stalo na ulici.
1: And work on your shirt.
0: A přitom dělá tu tvoji košili.
1: And in the end you have a shirt.
0: A nakonec máš košili.
1: What means it is not matter how you are practice.
0: To znamená, není to jenom o tom, jak cvičíš.
1: Oh, I am not practice good. I have lost not good concentration, focus and I will not practice. Okay. Oh, you will lose.
0: Pokud máte přístup, že mně se to nedaří, já mám špatnou koncentraci, mám špatné cvičení, nebudu to dělat.
1: I don't know how to meditate.
0: Tak nakonec jste to vy, kdo ztratíte, když se rozhodnete, že nebudete meditovat.
1: No problem. Just practice.
0: Takže to nevadí. Cvičte a cvičte.
1: And that practice will change us.
0: A je to to cvičení, co nás změní.
1: Change from the worm to the wasp.
0: Z larvy do včely.
1: And that is our path.
0: To je naše cesta.
1: Listening is good.
0: poslouchat je dobré.
1: Reading is good.
0: Číst je dobré.
1: Everything is good.
0: Všechno
1: but
0: je dobré.
1: Only with observing, be aware and practicing and try to change ourselves. Change to the better. What means without all these thoughts which make us weak and that we are stuck on the one place.
0: Ale pokročíme pouze, budeme-li pozorovat sami sebe, budeme-li cvičit a budeme se snažit zlepšit se k lepšímu. Bez myšlenek, které nás omezují, bez komplexů, bez toho, že bychom si vyčítali, že nejsme dobří.
1: And why guru is important?
0: Proč je učitel, proč je Gurudev důležitý?
1: This week we will talk about Guru Gita.
0: V tomto týdnu budeme mluvit o Guru Gitě.
1: Why guru is important?
0: Proč je guru důležitý?
1: Because guru gave to us a key.
0: Gurudev nám dal klíč.
1: To understand the symbolic meaning of in spiritual path. Not only in Guru Gita, but in spiritual path.
0: Abychom byli schopni rozklíčovat ty symbolické významy na duchovní cestě.
1: Because when is sun above moon, you will not anymore aging.
0: Když byste třeba četli, když je slunce nad měsícem, tak už nebudete stárnout.
1: What means this?
0: Co to znamená?
1: And you will start Jyotish and etc.
0: A pustíte se do studia astrologie?
1: No. When is the sun, Manipura chakra, above a moon, Bindu chakra, the aging process is stopped.
0: Odpověď je, když slunce, Manipura chakra, se dostane nad měsíc, nad Bindu chakru, tehdy přestane proces stárnutí.
1: Oh, that is.
0: Aha, tak je to.
1: And after that you know and you will be able to understand a lot of other things.
0: A pak porozumíte mnoha dalším věcem.
1: And Vishwaguruji, Swamiji gave to us that key.
0: Gurudev, Vishwaguruji nám dal ten klíč.
1: And already we have a lot of knowledge. Only we need to utilize that.
0: Máme už mnoho znalostí, jen je potřebujeme uvést do praxe.
1: And you know what is said, that meditation make from stupid one wise one.
0: Víte, že se říká, že meditace udělá z hlupáka chytrým z hlupáka chytrého člověka.
1: But meditation on the guru. Meditation on the guru tattva.
0: Ale meditace na gurua a na guru tattvu.
1: That inner light which is living